0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna. V dnešním pořadu uslyšíte překlad promluvy před nedělní modlitbou Anděl Páně i výzvy svatého otce, které zazněly po ní. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv se zaměříme na dění ve Francii v souvislosti s plánovanou apoštolskou cestou, jejíž program byl minulý pátek oznámen. Přejeme příjemný poslech. Před polední modlitbou Anděl Páně papež Lev navázal na nedělní evangelium o setkání Ježíše s učedníky za bouře na Tiberiackém jezeře. Právě tam, uprostřed vln, tváří v tvář vlastnímu nezdaru a navzdory všemu snažení, potkávají pokoj svého mistra, k němuž nakonec směřují své vyznání.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Dnes k nám evangelium hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, kdy se stali protagonisty zázračného znamení, nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a protivětru.
1: Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate.
0: Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřených vodách, oni jsou však vyděšení a pletou si ho s přítelem.

0: zrakem. On jim však říká, odvahu, to jsem já, nebojte se. Pánova přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníku vyznání víry. Ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraku ani mít úspěch před lidmi. Museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře.
1: Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà.
0: Jednoho dne, o něco později, jim Ježíš řekne: jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Právě to zakusili na jezeře, pokoj Krista, který zůstal nahoře a modlil se. Je zastihl uprostřed rozbouřených vod. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň si nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči všem trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíše ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští, když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života. V modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu. Najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto, v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila. Po modlitbě Anděl Páně se papež zaměřil na dramatickou humanitární situaci ve světě. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů v Súdánu, k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Dále povzbudil mládež k následování vzorů křesťanského života.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: S obavami nadále sleduji tragickou situaci v Súdánu, zejména ve městě El Obeid. Vyjadřuji svou duchovní blízkost všem obyvatelům této země a znovu vyzývám odpovědné osoby, aby zajistili humanitární koridory pro civilní obyvatelstvo. Zároveň naléhavě vyzývám mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí směřující k dosažení okamžitého příměří. Modleme se, aby Pán posiloval ty, kteří trpí, obrátil srdce těch, kdo šíří násilí a daroval dlouho očekávaný mír. S velkou bolestí vnímá papež konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Poukázal na množící se civilní oběti, včetně dětí, a zdůraznil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetrhnout.
1: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia.
0: Stále přicházejí bolestné zprávy o nevinných lidech zabitých a zraněných na Ukrajině i v Rusku. Tragické události se střídají, ba dokonce se množí a způsobují stále více civilních obětí, mezi nimiž jsou i děti. Jsem blízko rodinám obětí, zraněným a všem, kteří trpí kvůli probíhajícímu konfliktu. Tváří v tvář tolika bolesti, znovu upřímně vyzývám k dodržování humanitárního práva a k tomu, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle. Válka plodí jen další válku a způsobuje obrovské utrpení. Je čas zastavit spirálu násilí dát prostor diplomacii a dialogu, aby se otevřela cesta k míru.
1: Dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
0: V závěrečné části promluvy papež ocenil přítomnost početných mládežnických skupin, které tráví prázdniny vzdělávacími aktivitami a budováním přátelství, což označil za silné znamení naděje. Vybídl mladé lidi, aby hledali inspiraci v postavách svatých, které připomíná liturgický kalendář těchto dnů.
1: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare.
0: Všem vám, chlapcům a dívkám, kteří mě posloucháte, bych chtěl připomenout, že v těchto dnech nám liturgický kalendář představuje několik úžasných postav světců a světic, které bych rád, abyste lépe poznali. Včera velkého svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelů, dnes svatou Terezii Benediktu od kříže, Edith Steinovou, karmelitánku zavražděnou v Osvětimi a spolupatronku Evropy. Zítra svatého Vavřince, jáhna římské církve, pozítří svatou Kláru z Assisi, která opustila pohodlný život, aby následovala chudého a pokorného Ježíše podle vzoru svého duchovního bratra, svatého Františka. Drazí mladí lidé, nechte se natchnout těmito vzorovými svědky Evangelia.
1: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Další zprávy. Vatikán zveřejnil list o složení papežské mise k nadcházejícím významným jubilejním oslavám v kalábrijské diecézi San Marco Argentano Scalea. Oslavy 700. výročí příchodu posvátného obrazu Všesvaté Matky Boží do diecézní svatyně Santa Maria della Grotta v Praia a Mare proběhnou ve dne 14. a 15. srpna 2026. Zvláštním vyslancem papeže bude kardinál Francesco Montenegro. Lev XIV. Zaslal dopis kardinálu státnímu sekretáři Pietrovi Parolinovi, v němž byl jmenován papežským legátem pro oslavy ve dnech 16. až 17. srpna u příležitosti 900. výročí návratu relikví svaté Agáty do Katánie. V pátek 7. srpna byl zveřejněn oficiální program celkově 5. apoštolské cesty papeže Lva 14., tentokrát do Francie. Během ní navštíví hlavní město Paříž, Mariánské srdce země Lourdes a Méty, rodné město jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana. Součástí programu je řada setkání s nejrůznějšími představiteli i soukromá schůzka s oběťmi zneužívání. Zveřejněno bylo také logo návštěvy a motto, aby svět měl život. V souvislosti s ohlášeným programem apoštolské cesty papeže Lva 14. do Francie vám přiblížíme situaci v této zemi díky komentáři Emy Jaškové. Francie je jednou ze zemí, které v průběhu dějin výrazně přispěly k formování křesťanské identity Evropy. V její historii víra utvářela základní společenské hodnoty, vzdělání či umění. Dnešní Francie však hledá novou cestu mezi svým křesťanským dědictvím a výzvami současnosti, sekularizací, kulturní a náboženskou rozmanitostí, migrací, společenskými rozdíly a nevyhnutelnou potřebou obnovit dialog a důvěru v instituce. V současné době však nejen Francie, ale i celá Evropa čelí mnoha krizím či nedostatku vzájemného pochopení a mezikulturního dialogu. Základní myšlenkou Francouze Roberta Schumana v roce 1950 pro Evropu zmítanou v té době již dvěma světovými konflikty byla jednota v rozmanitosti. Evropa vznikala z touhy překonat své největší rozdělení mezi národy a právě na tomto motu se zrodil základ pro instituci Evropské unie. Dnešní výzva pro starý kontinent však může mít jinou podobu, a to hledat způsob soužití ve společnosti, kterou formují historické vazby, ale již se nachází v procesu setkávání různých kultur a náboženství v neustále se měnícím světě. Svatý otec navštíví i rodiště Roberta Schumana, aby připomněl Evropě kořeny, na kterých může stavět, a vyzval k dialogu, který může přispět ke stabilitě a jednotě. Podle svatého otce je znakem každé civilizované společnosti schopnost otevřeně a s úctou diskutovat o rozdílech. Řekl, že tento přístup svědčí o naší úctě k Bohem dané důstojnosti všech mužů a žen. Moto návštěvy Francie, aby měl svět život, proto nese osobitý význam. Neobrací se pouze k minulosti, ale hledá odpovědi na otázky, jak může křesťanské poselství přinášet naději, klid, smíření a bratrství světu, který se rychle mění a žije v neustálém spěchu. Francie se brzy stane místem přelomového setkání mezi křesťanskými kořeny Evropy a její budoucností. Od apoštolské cesty svatého otce můžeme očekávat důraz na zakořenění v evangeliu a v hodnotách, které z něj vyplývají, a na schopnost naslouchat a vést dialog s lidmi pocházejícími z jiného prostředí, kteří žijí mezi námi, aniž bychom ztráceli vlastní identitu. Pro papeže Leva XIV. Jsou důležité náboženské kořeny Evropy i odkazy minulosti. Zároveň je však přesvědčen, že konkrétní způsob žití společenských vztahů ve světle evangelia není stanoven jednou provždy. Zůstává to úkolem svěřeným křesťanskému společenství z generace na generaci. Cesta do Francie tak poukáže na schopnost odpovídat na výzvy moderního globalizovaného světa a zároveň si uchovat vlastní kořeny a identitu, které poskytují základ pro řešení i dnešních problémů. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna. V dnešním pořadu uslyšíte překlad promluvy před nedělní modlitbou Anděl Páně i výzvy svatého otce, které zazněly po ní. Po přehledu aktuálních krátkých zpráv se zaměříme na dění ve Francii v souvislosti s plánovanou apoštolskou cestou, jejíž program byl minulý pátek oznámen. Přejeme příjemný poslech. Před polední modlitbou Anděl Páně papež Lev navázal na nedělní evangelium o setkání Ježíše s učedníky za bouře na Tiberiackém jezeře. Právě tam, uprostřed vln, tváří v tvář vlastnímu nezdaru a navzdory všemu snažení, potkávají pokoj svého mistra, k němuž nakonec směřují své vyznání.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Dnes k nám evangelium hovoří o Ježíši, který na Galilejském moři přichází po vodě a přidává se ke svým učedníkům uprostřed bouře. Po zázraku s chleby a rybami přiměje mistr své společníky, aby nasedli do lodi a odpluli na hlubinu, zatímco on se uchyluje nahoru do samoty k modlitbě. Daleko od břehu se však ocitnou vydaní na pospas vichru a jen s obtížemi pokračují v plavbě. Mají za sebou zkušenost úspěchu, kdy se stali protagonisty zázračného znamení, nyní však zjišťují, že jsou bezmocní a vyděšení tváří v tvář hrozbě vln a proti větru.
1: Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate.
0: Na sklonku noci k ním Ježíš přichází po rozbouřených vodách, oni jsou však vyděšení a pletou si ho s přízrakem. On jim však říká, odvahu, to jsem já, nebojte se. Pánova přítomnost všechno mění. Petr dokonce zvládne udělat několik kroků po vlnách směrem k němu. Pak se ale vyděsí, začne tonout a Ježíš ho zachraňuje. Když pak mistr nastupuje do lodi, bouře se utišuje. Tehdy spontánně vytryskne ze srdcí učedníku vyznání víry. Ty jsi opravdu Boží syn. Aby dospěli až sem, k tomu jim nestačilo být spoluúčastníky zázraku ani mít úspěch před lidmi. Museli projít zkušeností vlastní slabosti a až v ní rozeznat Boží přítomnost. Jedině tak mohli opravdu otevřít oči a srdce jeho blízkosti a najít pokoj i uprostřed bouře.
1: Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà.
0: Jednoho dne, o něco později, jim Ježíš řekne: jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Právě to zakusili na jezeře, pokoj Krista, který zůstal nahoře a modlil se. Je zastihl uprostřed rozbouřených vod. Tento zázrak nás tedy učí něčemu důležitému. Na prvním místě nevyvyšovat se při úspěchu a nemít o sobě přílišné představy. A zároveň si nezoufat ani ve chvílích temnoty, když se cítíme bezmocní vůči všem trápením a když se navzdory všemu úsilí zdá, že spíše ustupujeme, než postupujeme. Za žádných okolností nás Ježíš neopouští, když ho pokorně přijmeme na palubu lodi svého života. V modlitbě, ve svátostech, v naslouchání jeho slovu. Najdeme v něm pokoj, najdeme světlo a sílu pro naši cestu. Ať nám Maria pomůže žít takto, v důvěrném odevzdání Bohu, ta, která byla nazvána blahoslavenou, protože uvěřila.
1: per la sua fede.
0: Po modlitbě Anděl Páně se papež zaměřil na dramatickou humanitární situaci ve světě. Vyzval ke zřízení humanitárních koridorů v Súdánu, k okamžitému zastavení útoků na civilní cíle v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Dále povzbudil mládež k následování vzorů křesťanského života.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: S obavami nadále sleduji tragickou situaci v Súdánu, zejména ve městě El Obeid. Vyjadřuji svou duchovní blízkost všem obyvatelům této země a znovu vyzývám odpovědné osoby, aby zajistili humanitární koridory pro civilní obyvatelstvo. Zároveň naléhavě vyzývám mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí směřující k dosažení okamžitého příměří. Modleme se, aby Pán posiloval ty, kteří trpí, obrátil srdce těch, kdo šíří násilí a daroval dlouho očekávaný mír. S velkou bolestí vnímá papež konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Poukázal na množící se civilní oběti, včetně dětí, a zdůraznil, že zhoubnou spirálu násilí je nutné neprodleně přetrhnout.
1: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia.
0: Stále přicházejí bolestné zprávy o nevinných lidech zabitých a zraněných na Ukrajině i v Rusku. Tragické události se střídají, ba dokonce se množí a způsobují stále více civilních obětí. Mezi nimiž jsou i děti. Jsem blízko rodinám obětí, zraněným a všem, kteří trpí kvůli probíhajícímu konfliktu. Tváří v tvář tolika bolesti, znovu upřímně vyzývám k dodržování humanitárního práva a k tomu, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle. Válka plodí jen další válku a způsobuje obrovské utrpení. Je čas zastavit spirálu násilí a dát prostor diplomacii a dialogu, aby se otevřela cesta k míru. V závěrečné části promluvy papež ocenil přítomnost početných mládežnických skupin, které tráví prázdniny vzdělávacími aktivitami a budováním přátelství, což označil za silné znamení naděje. Vybídl mladé lidi, aby hledali inspiraci v postavách svatých, které připomíná liturgický kalendář těchto dnů.
1: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare.
0: Všem vám, chlapcům a dívkám, kteří mě posloucháte, bych chtěl připomenout, že v těchto dnech nám liturgický kalendář představuje několik úžasných postav světců a světic, které bych rád, abyste lépe poznali. Včera velkého svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelů, dnes svatou Terezii Benediktu od kříže, Edith Steinovou, karmelitánku zavražděnou v Osvětimi a spolupatronku Evropy. Zítra svatého Vavřince, jáhna římské církve, pozítří svatou Kláru z Assisi, která opustila pohodlný život, aby následovala chudého a pokorného Ježíše podle vzoru svého duchovního bratra svatého Františka. Drazí mladí lidé, nechte se natchnout těmito vzorovými svědky Evangelia.
1: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Další zprávy. Vatikán zveřejnil list o složení papežské mise k nadcházejícím významným jubilejním oslavám v kalábrijské diecézi San Marco Argentano z Kalea. Oslavy 700. výročí příchodu posvátného obrazu Všesvaté Matky Boží do diecézní svatyně Santa Maria della Grotta v Praia a Mare proběhnou ve dne 14. a 15. srpna 2026. Zvláštním vyslancem papeže bude kardinál Francesco Montenegro. Lev XIV. Zaslal dopis kardinálu státnímu sekretáři Pietrovi Parolinovi, v němž byl jmenován papežským legátem pro oslavy ve dnech 16. až 17. srpna u příležitosti 900. výročí návratu relikví svaté Agáty do Katánie. V pátek 7. srpna byl zveřejněn oficiální program celkově 5. apoštolské cesty papeže Lva XIV., tentokrát do Francie. Během ní navštíví hlavní město Paříž, Mariánské srdce země Lourdes a Méty, rodné město jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Roberta Schumana. Součástí programu je řada setkání s nejrůznějšími představiteli i soukromá schůzka s oběťmi zneužívání. Zveřejněno bylo také logo návštěvy a motto Aby svět měl život. V souvislosti s ohlášeným programem apoštolské cesty papeže Lva XIV. Do Francie vám přiblížíme situaci v této zemi díky komentáři Emy Jaškové. Francie je jednou ze zemí, které v průběhu dějin výrazně přispěly k formování křesťanské identity Evropy. V její historii víra utvářela základní společenské hodnoty, vzdělání či umění. Dnešní Francie však hledá novou cestu mezi svým křesťanským dědictvím a výzvami současnosti, sekularizací, kulturní a náboženskou rozmanitostí, migrací, společenskými rozdíly a nevyhnutelnou potřebou obnovit dialog a důvěru v instituce. V současné době však nejen Francie, ale i celá Evropa čelí mnoha krizím či nedostatku vzájemného pochopení a mezikulturního dialogu. Základní myšlenkou Francouze Roberta Schumana v roce 1950 pro Evropu zmítanou v té době již dvěma světovými konflikty byla jednota v rozmanitosti. Evropa vznikala z touhy překonat své největší rozdělení mezi národy a právě na tomto motu se zrodil základ pro instituci Evropské unie. Dnešní výzva pro starý kontinent však může mít jinou podobu, a to hledat způsob soužití ve společnosti, kterou formují historické vazby, ale již se nachází v procesu setkávání různých kultur a náboženství v neustále se měnícím světě. Svatý otec navštíví i rodiště Roberta Schumana, aby připomněl Evropě kořeny, na kterých může stavět, a vyzval k dialogu, který může přispět ke stabilitě a jednotě. Podle svatého otce je znakem každé civilizované společnosti schopnost otevřeně a s úctou diskutovat o rozdílech. Řekl, že tento přístup svědčí o naší úctě k Bohem dané důstojnosti všech mužů a žen. Motto návštěvy Francie, aby měl svět život, proto nese osobitý význam. Neobrací se pouze k minulosti, ale hledá odpovědi na otázky, jak může křesťanské poselství přinášet naději, klid, smíření a bratrství světu, který se rychle mění a žije v neustálém spěchu. Francie se brzy stane místem přelomového setkání mezi křesťanskými kořeny Evropy a její budoucností. Od apoštolské cesty svatého otce můžeme očekávat důraz na zakořenění v evangeliu a v hodnotách, které z něj vyplývají, a na schopnost naslouchat a vést dialog s lidmi pocházejícími z jiného prostředí, kteří žijí mezi námi, aniž bychom ztráceli vlastní identitu. Pro papeže Lva XIV. Jsou důležité náboženské kořeny Evropy i odkazy minulosti. Zároveň je však přesvědčen, že konkrétní způsob žití společenských vztahů ve světle evangelia není stanoven jednou provždy. Zůstává to úkolem svěřeným křesťanskému společenství z generace na generaci. Cesta do Francie tak poukáže na schopnost odpovídat na výzvy moderního globalizovaného světa a zároveň si uchovat vlastní kořeny a identitu, které poskytují základ pro řešení i dnešních problémů. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.